Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Tady se vám blíží splátečka a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Dance Radio.

0: je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Dance Radio. Dance Radio.
9: Scooter. W&W.

Krásné dobré ráno, tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM, Rojsop, Apple právě teďkon v našem éteru na začátku čtvrtečního ranního freše a já vám přeju, aby jsme měli co nejlepší start do dnešního dne. Blížíme se pomalu i si k víkendu, který slibuje nádherný a letní počasí. Tak si to pojďme okořenit tou nejlepší taneční muzikou. Mezi 7 a 8 nabídnu třeba Otto Knows a Amanda C. A bude to pecka Goodbye. Těšit se můžete taky na Gorgon City, na MK There For You. A samozřejmě mnoho dalšího. Tak krásné ráno, 7 hodin, 1 minuta k tomu a my jdeme na zprávy. Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrné vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Umělá inteligence začala výrazněji ovlivňovat život zaměstnanců amerických technologických firem. Nejnověji se dotkla pracovníků společnosti Meta. Firma ve středu odstartovala ohlášené propouštění 8000 lidí. Krok, který avizovala v dubnu, má zvýšit efektivitu společnosti a přinést úspory. Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost, informoval konkurzní správce David Janošík. Televize zahrnující 3 kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty vystoupí v odpoledních maximech 21 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89 a 102,9 FM. Máme tady čtvrtek, čtvrteční ranní fresh s datem 21. května, svátek, dneska slaví dámy a to jménem Monika, takže všechny Moniky dneska slaví svátek a přejeme jim samozřejmě i my tady ze studia Dance Radio všechno nejlepší, aby měli co nejvíc pohodovej den. A pokud vy i znáte nějakou Moniku, tak určitě bych doporučil napsat nějakou zprávu nebo třeba nějaký telefon a uvidíte, že ono to tu danou osobu velmi potěší. My se pokusíme udělat radost vám všem a to v podání našeho tanečního playlistu, protože za chviličku už nás čeká novinka v našem éteru Boyamor a We Could Be Something, pak bude taky Fede Legrand, Otonous a čeká nás taky Dua Lipa. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Naprosto dokonalá záležitost Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM a tohleto je skvělá zpěvačka Dua Lipa s peckou Hallucinate v ještě lepším remixu od Paula Wolforda. Tak doufám, že se vám i tahleta věc líbá. My máme krátce po půl osmí a pojďme se podívat rovnou na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Tak ono to možná vypadá tak, že ty předpovědi, že o víkendu nás budou atakovat letní teploty někde okolo 30 stupňů, tak je opravdu možný, že se k tomu dostaneme. Tím pádem to znamená, že nás čeká velmi pěkný letní víkend. Pojďme na muziku. Mausty, Uncle Mood, Armand van Helden, Norman Dorey, Wilkinson nebo taky Vintage Culture.
1: Dance. Dance Radio. Dance.

Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Dáváte si čtvrteční den s rádio na 89 a 102,9 FM. Tohleto skvělý DJ, skvělý producent Vintage Culture. Pleasure Chases a Joris Vorn Remix. 7 hodin 51 minut k tomu, já jsem teď narazil na jednu takovou hodně zajímavou věc, říkal jsem si, že se s váma o to podělím, protože na internetu jsem našel takový krátký reelsko, kde se zmiňovali o tom, že vědci údajně sledovali na 500 párů několik let a zjistili, že muži nedokáží poslouchat svoje přítelkyně nebo své manželky, svoje partnerky více než několik minut, natož kamarád někde v baru ho dokážou poslouchat hodiny. No, já teda upřímně nevím, proč vlastně takovýhle výzkum jakoby byl. Já si myslím, že to je snad jakoby úplně jasný a nemuseli na to dělat vlastně žádný vědecký posudek. Nicméně, proč to tak je? Je to z toho důvodu, že vlastně my chlapi máme údajně, jsme jakoby prej v tomhletom trošku jednodušší. Tak na tohleto bych se trošku asi jakovou radil. Nemyslím si, že jsme jednodušší, ale prostě my to těm ženám asi si myslím, jako, že jako odkejveme, tak jak to říkali vlastně tam ty pánové v té anketě, aby byl prostě tak nějak jakoby jakože klid, ale když sedíme s nějakým kámošem prostě v tom baru, tak řešíme opravdu jako důležitý témata, nevím, vesmír a podobně, takže co se týče těch protižků, těch našich žen, to není, že by nás nezajímaly dámy vaše témata, ale spíš jakoby dáváme prostor jiným tématům, jako každopádně nevím, proč dělali ten vědecký výzkum, za mě to je prostě naprosto jasný, no. No nic, no, tak každopádně jsem se s vámi o tom to chtěl podělit, protože mě to jako poměrně takhle po ránu pobavilo, tak doufám, že vás taky. Pojďme na muziku za chviličku, Cosmos Midnight, Heavy Doll a bude taky Fateless a na tambol This Feeling.
1: Stálice trancové taneční scény.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Cosmos Midnight. Heavy Doll právě teďkon v Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM jednu minutu před 8 hodinou raní. No a my samozřejmě po 8 budeme pokračovat i nadále se čtvrtečním raním freshem a nabídnu opět tu nejlepší taneční muziku. Čeká nás třeba Marlon Hofstadt a Tommy Genesis Number One. Těšit se můžete taky na Tomanovýho společně s Limou Now or Never. Je tomu tak, přátelé. Playlist máme připravený, nic nám tedy nebrání odpálit druhou polovinu čtvrtečního ranního freshe. 8 hodin právě teď, krásné dobré ráno s datumem 21. května. Svátek slaví Monika a my jdeme na zprávy. Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Ministerstvo financí zvýší původní limit emise 20 miliard a bude dál prodávat do odvolání, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Stavba nové linky pražského metra pokračuje 5. rokem a ražby v první etapě se blíží do finále. Dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí Dčkové stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první půlky prázdnin, stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat okolo 21 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 12 minut k tomu Marlon Hofstadt, Tommy Genesis, number one právě teď. Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM v rámci čtvrtečního ranního freshe. No a jak koukám takhle z toho studia, tak venku nám svítí krásně sluníčko a tím mě napadlo, že vlastně už jsme hodně blízko letní festivalové sezóně a našel jsem shodou okolností i článek o tom, že jeden z našich vlastně nejlepších a největších festivalů Beats for Love zveřejnilo kompletní line-up pro ročník 2026. No a ten finální plakát přináší dalších 355 jmen, která doplňují už dříve oznámení interpreti. Celkem se tak návštěvníci mohou těšit na více než 550 umělců z celého světa, včetně 181 jednoho zahraničních jmen. Festival tím uzavírá vlastně jednu z nejdůležitějších částí příprav a potvrzuje, že i další ročník bude stát na širokém žánrovém záběru napříč elektronickou hudbou. Ono totiž od těch velkých zahraničních headlinerů, jako je třeba Calvin Harris, Alesso nebo Charlotte David, tak je to přes klubová jména až po tu domácí scénu. Chce Beats for Love opět nabídnout 4 dny, které pokryjí různé podoby současné taneční scény. A já si myslím, že Beats for Love patří rozhodně mezi špičku evropských festivalů. A jsem strašně moc rád, že i moje maličko se letos objevila na line-upu, takže pokud nemáte ještě plány, tak určitě 1. až 4. července Ostrava Dolní Vítkovice. Pojďme dál na muziku. Tom Novy, John Summit, Tiesto, anebo taky novinka Féteru Dance Rádia, Glockenbach.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

0: let!
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, Glockenbach a Sam Harper, pecka Lost, která nám přesně v 8:30 ráno dohrála. Dáváte si čtvrteční ranní Fresh Sandy Roadem. Já přeju všem ještě jednou krásné ráno, pokud jste právě teď třeba stávali, tak doufám, že budete mít naprosto pohodovej den. No a my se jdeme teď podívat na počasí. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A co tak koukám do předpovědí, tak víkend slibuje letních 30 stupňů, takže pokud ještě nemáte plány, tak určitě doporučuji nějakou venkovní aktivitu, protože počasí nám k tomu bude jednoznačně přát. Pokud vás čeká víkend jakoby pracovní, tak doporučujem se trvat se společností Dance Radio na 89 a 102,9 FM a dát si tu nejlepší taneční muziku v českém éteru. Před námi Avicii, Alu Black, Sharam J, Rasko, Illenium, Saxo Francis a nebo taky Teddy Swims. Dance Radio. Dance Radio.

0: Naprosto fantastická záležitost Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je tedy Swims, The Door, Cyril Remix. A jak říkám, úžasná věc, takhle 10 minut před 9 hodinou raní, no a po 9 tady samozřejmě program nebude stát, protože se máte rozhodně na co těšit. Po 9 mezi 9 a 12 dopolední drive s Katie a odpoledne místo Mike Lassy, tak bude kolega Milan Kroužel. Máte se rozhodně na co těšit. Celý den ta nejlepší taneční muzika na 89 a 102,9 FM. My do 9 hodiny zahrajeme ještě třeba Jonas Blue, Lifeline a bude taky jedna z těch starších, ale pořád si myslím, nebo dalo by se říct, že vlastně aktuálních věcí, Daxos a Barbra Streisand.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
4: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
5: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
4: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Barbra Streisand.
1: Je to tady, přátelé, přiblížili jsme se do absolutního finále čtvrtečního ranního freshe, právě nám dohrála pecka Barbra Streisand od Daxos, mimo jiné Daxos mají spousta jiných hitů, ale tenhle ten jeden je jejich taková, dalo by se říct, vlajková loď. No a přátelé, pro dnešek to bylo v rámci čtvrtečního ranního freshe všechno. Já doufám, že se vám přinejmenším dobře stávalo, že jsme se nějak naladili na ten čtvrteční den, i když čtvrtek už bývá tak nějak jako v pohodě, protože před námi je vlastně už jenom jakoby pátek a potom samozřejmě víkend. Takže já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, užijte si dnešní den, má být konec konců venku nádherně. Po 9. hodině už Katie se svým dopoledním drivem. No a já se budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně, čau. Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrné vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Umělá inteligence začala výrazněji ovlivňovat život zaměstnanců amerických technologických firm. Nejnověji se dotkla pracovníků společnosti Meta. Firma ve středu odstartovala ohlášené propouštění 8000 lidí. Krok, který avizovala v dubnu, má zvýšit efektivitu společnosti a přinést úspory. Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost, informoval konkurzní správce David Janošík. Televize zahrnující tři kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty vystoupí v odpoledních maximech 21 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Krásný ráno, přátelé, na frekvenci Dance Radio vás zdraví i dneska Katie za náma a Magnificence a taky Hallucinate. No a já vám přeji naprosto krásný ráno. Doufám, že jste si užili ranní fresh s kolegou Andym. No a moje maličkost už teďka v tenhle ten moment dnes mezi 9 a 12 hodinou. Samozřejmě i dneska probereme spoustu témat okolo hudby, okolo festiáků, okolo samozřejmě technologií a tak dále. Budu mít pro vás i několik zajímavostí ze světa lifestylu. A proberem tady dneska určitě několik zajímavých témat a doufám, že se i zapojíte do nějakých interakcí, co se týká nadcházející festivalové sezónu, kterou už máme prakticky za rohem. Takže i dnes se o ní budeme tady dneska bavit. Máme 21. května, čtvrtek, svátek slaví Monika, takže přejeme všem Mončám všechno nejlepší. Hezký ráno, za chviličku už Swedish House Mafia a Wait So Long.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika.

0: aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

89 a 102.9 FM. Do vašich uší jsme se dali velmi příjemný kousek. Za mě velmi krásnou melodickou věc od Lost Frequencies a taky So Much Beauty. Doufám, že i tuhletu věc jste si užili. A pojďme se podívat už do světa filmů a seriálů. A myslím si, že už jsme tady několikrát avizovali, že se připravuje seriál Harryho Pottera. Ten už se samozřejmě tady natáčí. Ale co je taky v této souvislosti jakoby novýho, tak nejenom, že teda první série už je ready, ale současně už se točí i ta druhá. A je to vlastně zajímavý, protože tvůrci se snaží prostě co nejdřív natočit ty díly s hercema, protože samozřejmě, jak už to tak bývá, tak u jakýchkoliv formátů, kde hrají hlavní roli děti, tak vlastně je neuvěřitelný, jak rychle rostou. A samozřejmě pojďme si říct, to je neodmyslitelná součást života, ale prostě v tom filmovém, seriálovém prostředí je to někdy prostě o čase. No a právě třeba jednou z hlavních postav v Harrym Potterovi v seriálu, tak má stvárnit herečku Ginny, konkrétně Gracie Cochrane, která právě stvárňuje Ginny Weasleyovou. A právě ta se objeví v nový adaptaci Harryho Pottera. Ale bohužel se stává i, že některé hlavní postavy odpadávají. A právě to je i případ této herečky mladinký, která se rozhodla po první sérii natáčení přerušit a vlastně nepokračovat. Takže momentálně se hledá další člověk, který vlastně v té druhé sérii bude mít poměrně velmi důležitou roli. Takže přátelé, je to tak, ty konkurzy nebyly jednoduchou záležitostí najít nejenom talentovaný děti, ale také vizuálně podobný těm tvůrcům z filmu. No a jakákoliv změna, chápu, že není úplně příjemná. Každopádně těšíme se moc. Premiéra by měla být letos na HBO na podzim, takže já jsem strašně zvědavá jako fanda Harryho Pottera. Mám od toho opravdu velký očekávání. Tak uvidíme, jaká bude realita. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: musím říct, že tohle je jedna z nejkrásnějších skladeb v loňském roce, která vyšla. Skladba With You, Georgia Smith, tuhle tu zpěvačku naprosto zbožňuju a hrozně se těším. Až je někdy uvidím naživo, obávám se, ale že do České republiky se jenom tak nechystá, alespoň zatím o tom nevím. Každopádně, kde je jistota je chytit, je určitě Londýn a nebo někdy u Londýna. Takže Georgia Smith, With You, taky velká podporovatelka, propagátorka i lámanějších beatů, UKG věcí a takových bassových a za mě prostě to je jako úžasná skladatelka, ale hlavně taky zpěvačka. My už se ale pojďme podívat do Německa a to na velmi smutnou zprávu, která se objevila během včerejška a velmi je mi to líto, protože ale i to k životu patří, protože bohužel zemřela docela velká ikona německý houseový scény, spoluzakladatel Mandy a taky Get Physical, a to Philipp Young, což byl DJ, producent a taky šéf labelu německý house music scény a je to teda jako neuvěřitelný. Ve věku 55 let zemřel, potvrdila to jeho rodina. Během včerejšího dne obletěla tato zpráva internet. A vlastně pokud třeba Philippa Younga neznáte, tak to byl spoluzakladatel houseového dua Mandy a taky průkopnického a dost zásadního labelu Get Physical Music, což si myslím, že když se dáte na internet anebo možná projedete, co na tom labelu vyšlo, tak si myslím, že budete potom hned vědět. Je to teda velká škoda, je to smutný, protože 55 let, pojďme si říct, to je žádnej věk, ale prostě i to se stává, i takový osudy se dějí, takže zdravíme teda Philippa do nebe a jak já vždycky říkám u umělců, hudebníků a DJů, producentů, že ta hudba přetrvá v čase a to je možná i to, co právě po všech zbyde nějaká ta tvorba a kreativa, proto nebojte se toho, pokud rádi tvoříte, tak hlavně to dejte ven, aby o vás někdo věděl, protože pak se k vám může kdykoliv vrátit.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Naprosto nádherná věc, Charlotte Hynek a Why Can't It Always Be Like This. Máme 4 minuty po 10. hodině, na Dance Radio pokračujeme dál, za chvíli DXX a You Got The Love.

0: Nechybě daní Anotter a Talk to You. Už mezi 10. a 11. vás čeká spoustu dalších informací a hlavně super hudba. Teď už Andy a zprávy, pojďme na ně, jsme Dance Radio, krásný ráno. Dance Radio
1: News. Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Ministerstvo financí zvýší původní limit emise 20 miliard a bude dál prodávat do odvolání, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Stavba nové linky pražského metra pokračuje pátým rokem a ražby v první etapě se blíží do finále. Dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí Dčkové stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první půlky prázdnin, stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat okolo 21 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: doznívá. My už se teď pojďme podívat do novinek na českém a v českém prostoru, co nás čeká nemine. Přátelé, pokud fandíte hudebním soutěžím, ať už těm celosvětovým nebo českým, tak samozřejmě český koncept Superstar, což je pěvecká soutěž, se vrací. Přesně tahle informace momentálně ovládla včerejší den a vlastně tenhle ten koncept a tato soutěž, i přesto, že já už to vnímám spíš jako třeba v Česku, že už o to tak extrémní zájem není jako v těch prvních ročnících, tak pomohla odstartovat kariéru opravdu spoustě lidem, jako je třeba Aneta Langerová, Ben Kristoval, Martin Chodůr nebo Adam Pavlovčin. A vlastně pojďme si říct, že tou soutěží prošlo opravdu spoustu talentovaných lidí. Ne každému se podaří prorazit a hlavně udržet na té hudební scéně, ale na druhou stranu je vlastně tenhle ten koncept krásný v tom, že dává možnost lidem úplně z ulice dát o sobě vědět, že tvoří a tak dále. No a právě další ročník nás čeká na obrazovkách po 5 letech. Vrací se na jednu nejmenovanou hudební normální komerční stanici a vlastně když už koukám na tu oficiální zprávu, tak tou ambicí tvůrců a lidí, co stojí za tímhle konceptem, je připravit vlastně moderní, dynamickou, vizuální, atraktivní show. No a určitě vás bude zajímat, kdo zasedne do poroty, a to už se taky ví. Je to zpěvačka Eva Farná, taky hudebník Pavel Habera, herec jako Prachař a hudební Kelin. No a samozřejmě moderovat bude tuto soutěž Leoš Mareš. Já se teda těším, protože jsem ty poslední ročníky neviděla. A říkám si, že to taková příjemná oddechovka. A co mě na tom konceptu baví, přestože třeba vnímám, že ten zájem je menší, tak čím dál více lidí už je daleko, daleko více jako takovej jako nabušených, že už umí ovládat nástroje, dělají tu svoji tvorbu a tak dále. Což si myslím, že neuvěřitelně krásný, že už lidi i často vědějí, jaký žánr chtějí dělat. A to si myslím, že je v hudbě hrozně důležitý. Takže uvidíme, kdy to celý začne, těšíme se a hlavně doufám, že se tam přihlásí opravdu velký talenty.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, na Dance Rádiu jsme zpátky a o tom, že svět už zcela ovlivňuje umělá inteligence a taky svět technologií, tak to není nic novýho. Samozřejmě čím dál více vidíme i v našem běžném životě spoustu různých robotů a tak dále, který už třeba obsluhují v restauraci, nebo nám mohou přivést jídlo, a nebo někde dokonce odbavují lidi na letišti, ale třeba humanoidní robot někde prostě v nějakým netradičním módu ještě třeba úplně takovou běžností není. A právě mě teď překvapila informace, která přišla z Jižní Koreje. Prosím vás, tady totiž mají úplně prvního, historicky prvního buddhistického humanoidního robota. Přesně tak, ten se přidal do komunity mnichů a vlastně jako jeho úkol je jasný. Měl by totiž šířit vlastně jako buddhistický učení a vlastně by měl zvýšit i zájem o učení buddhismu. Tak to je jeho vlastní cíl. Samozřejmě bude součástí programů těch mnichů, bude těch normálně jako v tom programu zahrnuté a tak dále. A je to teda neuvěřitelné. Já jsem pátrala po nějakých jako fotkách a videích, zatím jsem jich tolik nenašla, ale vlastně jako nebude to asi jediný robot, plánuje se jich jakoby začlenit více. A je to teda jako hustý, že se jdete učit třeba nějakému směru, právě buddhismu, a bude vás do toho zasvěcovat prostě někdo neživej, prostě robot. No já si to úplně zatím nedovedu představit, to je, kdybych šla na meditaci nebo na jogu a vedl by tu lekci robot, ale teďka máme rok 2026, třeba za 20 let to bude úplně normální, takže uvidíme, co nás čeká. Dance Radio. Dance Radio.

0: přátelé, do vašich uší jsme si dali další výbornou elektroniku, přesně tak, jak jste zvyklí, protože hrajeme napříč žánry, napříč elektronickou scénou, představujeme neustále nový novinky a spoustu zajímavých věcí. No a pokud byste chtěli být s náma v úplně nejbližším kontaktu, co to jde, tak byste nás měli mít i ve vašem telefonu. A mluvím o aplikaci Dance Radio. Dance Radio CZ, to je apka, kterou můžete mít v iPhoneu i v Androidu, samozřejmě úplně zdarma a díky tomu nás můžete nerušeně ladit úplně kdekoliv, bez narušení signálu a zároveň tam máte info o našem playlistu, můžete si tam dohledat pořady, který chcete ladit, třeba večer a tak dále. A vlastně díky nám a díky téhle apce můžete s náma být v neustálém kontaktu. Takže jestli ještě apka není u vás, tak doufám, že už si najde svoje místo. Teď už vám letí další muzika a já vám přeji krásný čtvrteční dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrné vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Umělá inteligence začala výrazněji ovlivňovat život zaměstnanců amerických technologických firem. Nejnověji se dotkla pracovníků společnosti Meta. Firma ve středu odstartovala ohlášené propouštění 8000 lidí. Krok, který avizovala v dubnu, má zvýšit efektivitu společnosti a přinést úspory. Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost, informoval konkurzní správce David Janošík. Televize zahrnující tři kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty vystoupí v odpoledních maximech k 21 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Doufám, že jste naladěni na našich frekvencích, přátelé, 89 a 102.9 FM, a nebo nás můžete ladit i skrze naši aplikaci Dance Radio. No ale teď už samozřejmě tradičně videoset dne. Já jsem dneska ráno objevila naprosto fenomenální liveko. Všichni, co milují drum and bass, deepy a liquidy, tak teď by měli zbystřit, protože dvojice Paula and Brayson, to je prostě záruka naprosto úžasný hudby, produkce a tak dále. Já tohleto duo mám strašně ráda už řadu let. Viděla jsem je několikrát, ale musím říct, že to je jejich liveko, který předvedli nedávno a mají ho teďka oficiálně na svém YouTube kanálu, tak je fenomenální. Já ani nevěděla, že tato dvojice producentů hraje live, ale je to tak, je to asi první live, co jsem od nich viděla. Je to poměrně čerstvý set a mají tam spoustu synťáků, spoustu klavírků, mašinek, jak já tomu říkám, a samozřejmě se můžete těšit na jejich geniální tvorbu. Takže můj videoset pro dnešní den pro vás, věřím, že to pro vás bude naprosto nádherný zážitek. Už za chviličku budu sdílet na Facebooku Dance Radio, tak si to dejte a myslím si, že tohle to určitě vás potěší. Takže tolik tip ode mě pro vás, za chviličku už tipy z našeho playlistu, takže buďte s náma a já vám přeji krásný dopoledne.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Deans Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za

0: 4,90 a výběrové špekáčky ze Zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Is it a lighter?

Přátelé, ani dneska na frekvencích Dance Rádia nebudou chybět kulturní tipy. Pojďme se podívat, kam dnes můžete vyrazit. A začneme akcemi během dne. Brumlovka Street Food Festival, tak ten už odstartoval dneska od 11. hodiny, potrvá celý den a můžete se těšit na světovou i českou pouliční gastronomii. V Lumia Galerii dneska můžete vyrazit na speciální opening nový části a taky live performance. Už dneska od ranních hodin, no a potom taky večer speciální představení nebo speciální program, takže mrkněte se na Lumia Galerii a tam najdete další informace. No a mrkneme se taky na dnešní koncerty. Cargo Gallery nabídne dnes Pale Dusk a o support se postarají Gnosis a taky Grey Heaven. Celý to startuje dnes už od 19 hodin. Iberian Waves, tak ti se na vás těší v Paláci Akropolis od 6:30 večer. Těšit se můžete dneska i na speciální koncert v Meat Factory s Lucrecia Do, to taky Alex Lázaro od 20 hodin. No a pokud byste rádi vyrazili do klubovny, tak tady se na vás těší Downy Chase a taky support dneska od 18:30. No a poslední tip poputuje do Krosu na Hungry Stone a pak taky afterparty od 20 hodin, takže tolik i tip do Krosu. Takže pokud dneska před víkendem budete mít ještě chuť někam vyrazit a něco podniknout, teď už víte kam. Dance. Dance. Dance.

Přátelé, vlny dopoledního driveu v rámci dnešního čtvrtečního dne jsou téměř na konci. Do 12. hodiny vám nabídnu ještě poslední kousky, pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne se na vás těší můj skvělý kolega Michael C. mezi 14. a 18. hodinou. No a jelikož máme čtvrtek, tak samozřejmě byste měli ladit i v podvečer a večer, protože vás čeká třeba od 18. hodin hitparáda Dance Radio Chart a aktuální žebříček vašich oblíbených tracků. A zároveň v pozdějších hodinách se můžete těšit třeba na Tiesta a jeho Prismatic Radio Show. Nebude chybět ani Armin Van Buren State of Trends a nebo Music of Freedom od 22 hodin. Takže tolik našlapaný program na dnešní večer. Mějte se krásně, mějte úspěšný den a opět se na vás budu těšit zítra v 9. Dance Radio. Dance Radio.

Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Ministerstvo financí zvýší původní limit emise 20 miliard a bude dál prodávat do odvolání, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Stavba nové linky pražského metra pokračuje pátým rokem a ražby v první etapě se blíží do finále. Dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí Dčkové stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první půlky prázdnin, stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat okolo 21 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Geříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrné vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Umělá inteligence začala výrazněji ovlivňovat život zaměstnanců amerických technologických firem. Nejnověji se dotkla pracovníků společnosti Meta. Firma ve středu odstartovala ohlášené propouštění 8000 lidí. Krok, který avizovala v dubnu, má zvýšit efektivitu společnosti a přinést úspory. Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost, informoval konkurzní správce David Janošík. Televize zahrnující 3 kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty vystoupí v odpoledních maximech 21 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Dance Radio.

Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Ministerstvo financí zvýší původní limit emise 20 miliard a bude dál prodávat do odvolání, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Stavba nové linky pražského metra pokračuje pátým rokem a ražby v první etapě se blíží do finále. Dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí Dčkové stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první půlky prázdnin, stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat okolo 21 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 14 hodin 16 minut, dámy a pánové, přátelé, nasledujte nás, follow me, a to je Hayden, James a Summer. Já vás vítám, zdravím dneska na záskok za Michaela Seeho, Míšu srdečně také zdravím na dálku, takže 4 hodinky tedy odpoledního show. Máme 21. květen, svátek má Monika, všem srdečně blahopřejeme, těch Monik, co známe, je plná škála, takže doufám, že nás máte hezky zapnuté na vlnách 8929 FM nebo aplikace Dance Radio či klasický web danceradio.cz. Co nás teďka čeká? Like Mine a Memories či Chemotions a Generator nebo Boris Way a Justin Jazzo a Save Me. Ještě jednou krásný poslech z Dance Radio tady na Hakeboru.
1: Rain Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Hraní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Dance Radio.

Hodně šlapavá, vydařená novinka na Dance Radium. Alesso a Pendulum Fate. Máme 14 hodin 31 minut odpolední show v plném proudu. Dneska provedeme samozřejmě filmy, sport, muziku, samozřejmě v prvé řadě, jak jinak. Ale já se vrhnu teďka na filmy s dovolením. Dva snímky, které jsem viděl, které mě totálně nadchly, alespoň tady za mě. Snímek Michael. Paráda. K tomu se dostaneme ale trošku později. Na to chci vás navnadit, ale nejdříve začneme. Ďábel nosí Pradu. To jsem viděl ještě dříve a přiznám se, že jsem na to šel z takové povinnosti. Říkal jsem si, ten snímek, tu jedničku si skoro už ani nepamatuju. A šel jsem na tu dvojku, no tak na to půjdu teda, když je to druhé pokračování. Přátelé, já se přiznám, že se mi to více líbilo než jednička, alespoň z mého pohledu, samozřejmě můžete mít úplně jiný názor. Je to můj subjektivní dojem. Snímek mě velice mile překvapil. Meryl Streepová, ta snad vůbec nestárne. Potom Anna Hathaway, famozní Emily Blunt, ta nemůže zklamat, krásná žena z Velké Británie. Stanley Tucci, parádní, a ještě Kenneth Branagh. Takže tato sestava vás jedním dechem vtáhne do světa módy, showbiznisu, umělé inteligence. Jak to asi dneska vypadá? Film se perfektně trefil do všeho, do emocí, perfektní muzika, všechno možné, takže rozhodně doporučuji si tenhle ten snímek vychutnat. Ale nejenom to, doporučuji vám si poslechnout teďka za malý okamžik, tady budou Daft Punk, High Life, DVBVS a Badger Promises, anebo Don Diablo a ještě The Killers a Mr. Brightside.

0: Je to věda. Deadmau5. Stevie Appleton. Science. Máme 3:15. Odpolední show v plném proudu. Jak jsem říkal, budeme hovořit ještě o Michaelovi, ale to si nechám trošku na později, v plně natknu. Teď se vrhneme na sport. Finále Evropské ligy, kde Aston Villa porazila 3-0 Freiburg. Já jsem přál Aston Villa. Já si dokonce pamatuju, je to po 44 letech, kdy Aston Villa vyhrála v roce 1982 ten zápas, si velice živě pamatuju, jak Witt dával proti Bayernu Mnichov vítěznou branku na 1-0. V té době to bylo docela překvapení a Aston Villa pod vedením Emeryho po 44 letech opět zdvihla trofej, i když tedy v evropské lize, ale i to se počítá, je to obrovský úspěch a navíc je tam můj oblíbenec Argentíny, trošku kontroverzní, ale jinak já mám tyhle ty osobnosti docela rád. Skvělý brankář Emilio Martinez, který si bohužel zlomil prst. Já doufám, že bude fit a bude hrát za Argentínu v té nejlepší formě, ale v každém případě Freiburg, tedy Aston Villa, porazila 3-0. Byl to zážitek a přiznám se, že to bylo docela prima, když jsem si vzpomněl na, a já jsem si včera i kousek na YouTube pouštěl toho staršího zápasu, takže to jenom tak trošku ke sportu. Pochopitelně mistrovství světa ve fotbale se blíží, tam budeme moc držet palce našim klukům, doufejme, že postoupíme ze skupiny a třeba se potom stane překvapení. Teď vás čeká další škála klasik, jako třeba Chemical Brothers a The Test, potom švýcarská modelka narozená v Jihoafrické republice, Nora and Pure, Tears in Your Eyes, anebo hity a ještě Karen Harding a Take You Home.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Máme 3 hodiny odpolední, znamená to, že nás čekají zprávy. Hned po 15. je potom připravena Parisi, Fret Again a Eiler, This Is Real. Nebo Laura Van Damme, Into the Light. Či Martin Garrix a Carolina Liar, Smile.

Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrné vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Umělá inteligence začala výrazněji ovlivňovat život zaměstnanců amerických technologických firem. Nejnověji se dotkla pracovníků společnosti Meta. Firma ve středu odstartovala ohlášené propouštění 8000 lidí. Krok, který avizovala v dubnu, má zvýšit efektivitu společnosti a přinést úspory. Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost, informoval konkurzní správce David Janošík. Televize zahrnující 3 kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty vystoupí v odpoledních maximech k 21 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: krásný, nadupaný sound, zvuk, bow, all you gotta do. 15 hodin 17 minut odpolední show na záskok, který s Milanem Krouželem do té 18. hodiny za Mike Lasího. Míšu, zdravím. Takže odpolední show v plném proudu. 21. květen a svátek má Monika. Všem blahopřejeme, samozřejmě jak jinak. A třeba se ještě připojí Klaus Rosen, If This World Were Mine, anebo Timmy Trumpet a ještě Frank Walker a John Martin, All My Life, a nebo legendární Fats and Small, Feel Good. Není to tak dávno, i když ono to je už dávno, rok 1999, když tahleta dvojice, to znamená, že Howard a Russell Small, neboli tedy Jason Fats, Howard a Russell Small, Fats and Small, v roce 1998 vyšli do světa se snímkem Turn Around. V té době to bylo hodně populární, i Francie se inspirovala takové ty nadupané funkové kousky, také, že to bylo, řekněme tedy, ukořistěné dvou neskutečných veličin funkové klasiky, Tony Lee, Reach Out a ještě Glow of Love, kapely Change, čili se inspirovali Velká Británie, samozřejmě byla neskutečná líheň funkové a disco muziky 70. 80. let, takže tam něco takového vytáhnout, to byla, a ještě to hezky předělat, tak to byla trefa do černého. Čili to si teď osvěžíme, ale nepustíme si Turn Around, ale Feel Good, a taky velká klasika od dvojice Fats and Small. Takže krásný poslech vám všem ze studia tady na Hagiboru z Dance Rádia.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus 10 půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do druhé.

0: 1. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Dance Radio.

Horizon. Čeká nás teďka za chviličku na vlnách 89 FM nebo Apka Dance Rádia Ed Sheeran. Shivers, Jack Jones remix Ed Sheeran. K tomu by jsem se rád zastavil samozřejmě. Dneska, když rozebíráme ty různé filmy, Ďábel nosí Pradu 2, vrhnu se na Michaela, ale toho si nechám na později, tak vám si doporučit snímek trošku starší, z roku 2019, jmenuje se Yesterday. Tam hraje Ed Sheeran sám sebe, ale film mě tenkrát velice překvapil a bavil mě. A je tam skvělá dvojka, jedna, která je Hamish Paytel a fantastická a krásná, nádherná holka Lily James, ta už se mi líbila ve dřívejších snímcích, ale je to vlastně o tom, jestli mohu prozradit, že byla, dá se říct, taková jiná realita díky bouřce, že myslím, že to tenkrát byl výpadek proudu nebo tak. Ten film jsem teda viděl před 7 lety. No a v té dimenzi Beatles neexistovali. No a do toho se vrhne hudebník, který začíná tedy tyhle ty hity sám hrát a má neskutečný úspěch. Je to fakt snímek, který rozhodně stojí za to. Mě to, jako jak jsem říkal, docela hodně bavilo. A on se toho ujmul tak, že se stal světovou star, ale jsou tam takové zvraty, je to vtipný a víc už prozazovat nebudu, i tak jsem řekl hodně, ale rozhodně mě tam tenkrát zaujmul, jak to dobře pojal Ed Sheeran, je to hitmaker a v tom filmu si zahrál sám sebe, takže vy, kteří máte rádi hudební filmy s takovou nezvyklou tématikou, tak je to rozhodně snímek pro vás. Pak nás ještě čekají Superfly, Boys and Girls a nebo nestárnoucí David Guetta a ještě J.D. Davis, In Love with Myself.

0: Burning Up Inside, Simon Ray. 15 hodin a 50 minut, mě to připomíná hodně a já jsem si jist, že to je sample Louise French Kiss v té době, když byla první vlna house music na konci 80. let, tak to bylo velkým hitem, já to dokonce někde mám ještě na vinilu, hrál jsem to i v radosti v 90. Louise byl výborný producent, takže takové ohlédnutí za touhletou rozjetou věcí a teď nás čeká Athéna Chlebová. Doporučuji vám album Pod srdcem, je to česká raperka, která tomu dává takovou správnou duši a feeling a mně se hrozně líbí, jak rapuje. Teď si dáme teda od ní snímek Kotek a Mádl, takže za chvilku tedy naše česká produkce a to je vždycky fajn si to poslechnout. Pak je tady Francouz Martin Solveig, který hezky nařachal Roxy na konci roku 2024 a snímek Do It Right, taková hezká našláplá záležitost a je tam ještě hostující Takaj Majza. Cream a Paradigm by se ještě mělo vejít do té celé 17. hodiny a já vám do 16. omlouvám se samozřejmě a přeju vám hezký poslech na vlnách 8229 FM.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Do It Right, Martin Solveig. Máme 16 hodin, s tím přijdou zprávy. Hned po nich, Freak Down a Jim Cook, Everything You Need. Shanks, Too Late. A nebo hitovka jako hrom, velká klasika, Ray Charles, Hit the Road, Jack.

Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Ministerstvo financí zvýší původní limit emise 20 miliard a bude dál prodávat do odvolání, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Stavba nové linky pražského metra pokračuje pátým rokem a ražby v první etapě se blíží do finále. Dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí Dčkové stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první půlky prázdnin, stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat okolo 21 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Elements of Life a Morning. No, už máme trošku pozdější ranní odpoledne, 16 hodin, 15 minut, odpolední show s Michaelem C. dneska na záschod, který do 18. hodiny.

0: hitu na přelomu tedy 70. 80. let. Leo and Bušvaka nebyly dvojice, Leo Peskin a Matthew Benjamin, jak jsem tedy říkal, čtyři LPčka vydali v tomhle rozmezí 98-2002. Třeba právě avizovaný Leo Peskin hodně spolupracoval s mistrem C a stal se také spolumajitelem legendárního britského klubu The End. A Matthew Benjamin zase famózně zremixoval hitovku od Michaela Jacksona s názvem Billie Jean a samozřejmě k filmu Michael se ještě rád vrátím.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Dance. Dance Radio. Dance.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Kalina Zanders a Hilly May, Who We Are. Máme přesně 16 hodin 31 minut odpolední show, ještě tedy hodinku a půl. A jak jsem sliboval na začátku, tak teďka si dáme trošku jako rozebírku filmu Michael. Já se přiznám, že z tohohle snímku jsem docela nadšený. Rafa Jackson, který mimochodem měl už debut v roce 2019 snímkem Got Me Singing. Já se přiznám, že od toho filmu jsem nic tak nějak nečekal, ale nadchlo mě to, protože jsem samozřejmě fanoušek Michaela Jacksona, vyrůstal jsem v 80. když jsem sbíral, dokonce mám vinily, ať už Thriller nebo Bad a pochopitelně i Off the Wall. Já jsem s tím filmem jsem byl nadmíru spokojen, mně se strašně líbily hudební performance, všichni herci byli autentičtí, film skutečně vás vtáhl do té doby, když se třeba natáčel klip Thriller, nebo koncert Billie Jean, či potom samozřejmě Bad, koncert ve Velké Británii ve Wembley. Takže jenom bych k tomu měl jedinou výhradu, aspoň tedy nejsem hudební kritik, jsem hudební fanoušek, mně by se líbilo, kdyby ten film ještě byl o hodinu delší. Jinak jsem neměl vůbec žádné výhrady a myslím si, že ty kontroverze, které tam nebyly, tomu vůbec nějak nevadily. A vy, kteří chcete vidět snímek a naprosto tedy chcete, aby vás něco hudebně pohltilo, tak rozhodně doporučuji film Michael.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.

taková pěkná disco-funková záležitost. Time Out for Love, Suit and Tie, přesně na tohleto klima, které máme venku. Je to příjemné, tropy nás čekají o víkendu, ale i teď je to samozřejmě na sport venku, už se léto kvapem blíží. A s tím tam také se přiblížil Robin Schulz, Nervo, Copy, Freaking You Out, anebo skotský machr Calvin Harris, Sam Smith's Promises, či WW Scooter, Rave from Other Space, také ten nesmrtelný chlapík nás obohacuje svými rytmy nostalgie. No a nebo česká skvělá produkce, to je dvojice David Nováček a DJ Parver, kterého jsem měl dávno v Club Mixu, to je samozřejmě velice nadějný český producent, takže uvidíme, jestli se ještě vejde snímek On Fire. Hezký poslech. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.
1: Scooter. W&W.

0: Tak tohle je krásná spolupráce dvou machrů českých producentů. David Nováček a DJ Barber, On Fire. Hned po celé nás čeká Meduza, Henry Camille, Don't Wanna Go Home, anebo Cage and Only Heaven.
1: Praha 89

Tento týden se postupně otepluje, což vyvrcholí o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Navíc bude většinou slunečno, jen odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Nadprůměrné vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Umělá inteligence začala výrazněji ovlivňovat život zaměstnanců amerických technologických firem. Nejnověji se dotkla pracovníků společnosti Meta. Firma ve středu odstartovala ohlášené propouštění 8000 lidí. Krok, který avizovala v dubnu, má zvýšit efektivitu společnosti a přinést úspory. Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost, informoval konkurzní správce David Janošík. Televize zahrnující 3 kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty vystoupí v odpoledních maximech 21 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Kidiko a Armand van Helden a hitmaker jako hroma. Dead Fire. Takže The Fire, samozřejmě, abych to úplně upřesnil. Přátelé, máme tady poslední hodinu před námi odpoledního show s datem 21. května a pro úplnost všem Monikám, které dneska mají svátek, velice blahopřejeme. Pomůže ještě určitě Sebastian Ingrosso, velká veličina a nestárnoucí Celine Dion, New Day. A nebo Boy Amor či Peter Xen, We Could Be Something. A pak je tady Alex Gaudino. S tím jsem měl tu čest dělat rozhovor, jinak ještě pro úplnost je tam Sam Oberni, KK Pasa a Cartigo. S Alexem Gaudínem to bylo v Myšmaši v roce 2006, ku podivu docela dorazil brzy, tenkrát samozřejmě s jeho nesmrtelnou hitovkou Destination Calabria, která ve všech různých remixech je stále platná, takže tohle ten italský hitmaker vás tady obohatí s těmito exotickými rytmy. Já vám přeju hezký poslech a užívejte si to s náma, s Dentraliem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás.

0: zbyle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Dance Radio.

krásná melancholická záležitost Goodbye, ale ještě se neloučíme. Tohle to je Otto Knows a Amanda CY. 17:31. Odpolední show ještě půl hodiny. A já se chci zastavit u hokeje, teďka aktuálně docela překvápkom. Norové vedou nad Kanadou 3-2, a tak Kanada asi to trošku vypouští. Ovšem mě samozřejmě zajímá hlavně naše reprezentace, protože hrajeme v sobotu se Slovenskem a pak následují zápasy s Norskem a avizovanou Kanadou. Já bych přál skvělému trenérovi Rulíkovi a našemu sympatickému mužstvu, aby se umístilo co nejvíce, takový zlatíčko by nebylo úplně k zahození. A pak samozřejmě navazuje hned svátek pro mě největší. Já jsem velký fotbalový fanda, tím se netajím, čili se nemůžu dočkat mistrovství světa ve fotbale. To už prostě odpočítávám dny a hodiny. I tam bude naše reprezentace a kromě toho já držím palcem Argentině, Brazílii, v Evropě Anglii, samozřejmě kromě našich, ale ať už teda vyhraje kdokoliv, je to neskutečný fotbalový svátek. Do toho ještě bude Tour de France, takže léto plné sportu a léto plné muziky a hlavně naše frekvence. 8929 FM Dance Radio. Teď nás čeká Sound Bangers a Borchia, potom skvělý producent Hugo a ještě Alech a Jörg Hack, Una Noche con Hugo, či Red Carpet a All Right.

Rider, Mark Roma, Pleasure of Pain. Tak někdo může mít z toho radost, z bolesti, to není můj případ, ale hezká věc v každém případě. 17 hodin 640 minut, přátelé, tak odpolední show jde úplně do finálka, díky za přízeň. Zítra Michael C., kterého srdečně zdravím, mezi tedy 14. a 18. hodinou. Pro úplnost Monikám samozřejmě blahopřeju všem. Teď nás čeká Clooney a nestárnoucí Robin S., Not Gonna Be Your Boo, Kissy Light Girl, Wilkinson a Katie Alec, Ultraviolet či Mystic a Brand New. My se uslyšíme v neděli v 18 hodin při Club Mixu, při 640. vydání měl by dorazit DJ Jose Madeira a Jan Lan a potom DJka Terezie, a nebo dneska se můžeme vidět v klubu Origin v centru Prahy, když budete chtít, stavte se od 8:30 do 10:30, rád vás uvidím. No a jestli ne, no tak poslouchejte samozřejmě naše frekvence 8929 FM či aplikace Dance Radio nebo web danceradio.cz. Ještě jednou díky za přízeň, bylo to prima, přeju vám hezký zbytek večera.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

18 hodin, přátelé, laďte nás dál, protože nás čeká Dance Radio Chart. Pak mezi 19.20 těsto Club Life. Mezi 20. a 22. hodinou State of Trance Armand van Buuren. A pak State of Trance.

Lidé si zatím objednali státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Ministerstvo financí zvýší původní limit emise 20 miliard a bude dál prodávat do odvolání, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Stavba nové linky pražského metra pokračuje pátým rokem a ražby v první etapě se blíží do finále. Dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí Dčkové stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první půlky prázdnin, stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat okolo 21 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems. Now give me a beat. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Posloucháte hitparádu Dance Radio Chart. Úžasný čtvrtek, máme tu další kolo vašich oblíbených tanečních pecek podle vašeho hlasování. Opět už můžete ovlivňovat příští vydání, a to na webu danceradio.cz. Všechno už jsem spustil a tedy vše je k výběru. Za náma byly tři novinky pro tento týden, i jim můžete dát svoji volbu. Jdeme do komplet žebříčku, ten pochopitelně taky naleznete na našich webových stránkách. Super poslech. Dance Radio Chart.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Dance Radio Chart.

0: is bigger than techno.
1: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: čtvrtý místo v hitparádě Dance Radio Chart za náma. Jdeme na tři nejúspěšnější pecky pro tento týden. Naposledy připomenu, že se hlasuje na webu danceradio.cz klidně hned teď. Po hitparádě Tiesto a taky Armin. Mějte se a super večer.
1: Třetí.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.